souhrnný.

Těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

Hey!

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap?

desperté, me llevé.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Mami, víš, co je tohle?
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Reklama na Radio 1.
10: That's what we want. Tunes. We don't want a concert. We just want you to play it.

0: Talking here with you and all the things that you've been through. Remember what we had, too casual for me to ever ask.
1: Krásný dobrý ráno vám přeje od mikrofonu Rádia 1 Tadeáš Háger zase po, no vlastně to není po dvou týdnech, je to po měsíci, protože minule jsem tady s váma nemohl být, protože jsem byl v Brně na festivalu Pop Mese, kde jsem pro vás lovil zajímavosti a taky jsem si tam prostě jenom užíval muziku a budeme si i podle toho dneska hrát, určitě zazní něco, co mě tam nadchlo naživo a co bych vám chtěl doporučit. A stejně tak jako v celku doporučuju se soustředit na tenhle festiák a sledovat, co jim bude přibývat na line-upu na příští rok. Už teďka se prodalo na další ročník docela dost lístků. A to prostředí velodromu je strašně příjemný. V každém případě i ne všechno bude dneska v Brně, samozřejmě budeme se bavit převážně o nový muzice, a která vyšla za tu dobu, co jsme se neslyšeli, a protože vyšly skvělé věci, třeba od Dizzyho Rascala nebo Becka a spousty i dalších jako menších jmén, ne tak provařených, a protože se třeba do Prahy chystá spousta dobrých kapel nebo jmén jako třeba Jimmy Lovell z Uncle nebo Scalpel, tak si podle toho všeho budeme hrát. Tohle je AK Oak a Don't You Miss Me a potom Hurt od Two Hollies.

A hrozně dobrý, že jo? Two Hollies a Hurt. Tak doufám, že vás ten budíček nebolel, ale potěšil tak jako mě. A tom to bylo jako si dá tři kafe na jedno. A teď se dáváme Arku a fuck. A potom se můžete těšit třeba na Beach Vacation, Becca nebo Bennyho Blanka. Tím pádem zase přešaltujeme nějak směrem ke kytaravějším zvukům, jo? Ale ze začátku taková ale sprutka rozcvička, až jsem se z toho kousnul do jazyku.

0: Reklama Rádia 1. Skonto nabité.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

The Night se jmenuje krásný nový song od Becka a teď si dáváme Blonde Redhead a jejich novinku Blood Spilled a pak si můžete těšit ještě na Billboard Style a song Billboard Style. Posloucháte Rádio 1 a je 6 hodin a 22 minut. Ještě jednou vám přeje dobrý ráno, Tadeáš, a všechno nejlepší k svátku všem Johankám dneska.

Kouzelný, že jo, naprosto. Tam jsou byli Blond Redhead a jejich Blood Spilled a teď už si dáváme ten slibovaný Billboard Style, potom se můžete těšit taky na Cornelius, Twisting and Glistening a taky třeba Dizzy Horaskala po pár reklamách So Hot, název nelže.

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Broncos Bridge, jedna ze zmíněných novinek nasazených čerstvě do Velký sedmy, a Wallflower, to je to, co vám teď hraje, a budeme se tím pádem hrát ještě chvíli česky a slovensky. Bear Cloud, taky o nich byla řeč, a mě na festivalu Popmese nadchly dvě vystoupení z domácí provenience. Jedno měla na svědomí hned na začátek Past a potom v rámci rapový slovenský zabijačky, kde se objevilo vlastně řada men vedle sebe, tak jedno z nich byl i Edův syn, tak si ho taky dáme.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Reklama na Radio 1.

0: pochopil, že alfa je ženskýho rodu.
1: No a přesně kvůli těmhle těm skladbám je mi tak nějak líto, jak moc je odlehčená nová deska Pasti Fotr, když umějí být takhle dobrý. Skladba Smečka vznikla vlastně k rozhlasové hře před rokem, myslím, 2025. A ke hře, kterou napsal jeden španělský dramatik v následku nějakých událostí, které se tam staly ve Španělsku někdy v roce 2016. A takhle dobrá past umí být a takhle dobrá byla taky na popmese, teda Edův syn včeras, už teď, nebudu skákat do řeči.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Jsem tady, protože Evu Ek Svensson a Hedu Bílou někdo zavraždil a protože si někteří lidi na sociálních sítích myslí, že si o to ty dívky koledovali.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
3: Ještě jeden návrat na popmese a to za další domácí kapelou Bratři Closer. Nazbírali tam rozhodně nějaký nový fanoušky a faninky. Romy in Reverse spolupracoval na tom tracku a dáme si potom ještě Falkrama, který tam byl taky naprosto skvělý. Hrál DJský set, neměl tam live act, ale byl fenomenální. Naprosto.

kousálek tvýho kafíčka, jen blond česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzuj si špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, vychova v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zredy na tu rozi, patře už odno.

Vrátíme se dál Duklu. Dukla má pořádně perný léto. Hraje na spoustě různých festiáků, od Besedy přes už dneska několikrát skloněvaný Popmese. Včera, jestli se nepletu, hráli ve Fuchsu. Tak teď si dáváme jich poločas a potom, Mňaulau, nemám výťah, nemám ani těba.

Hrajeme si Mňaulou. I když už hrajou díl, tak pro mě je to letošní objev. Taky díky festivalům, konkrétně kvůli United Islands, kde jsem na ně narazil poprvé. Od té doby vám je hraju furt, protože jsou prostě naprosto skvělí. Pojďme si je užít i dneska, jo? Co vy na to?

0: Reklama Rádia 1.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Reklama na Radio 1.
9: Teď pásmo písniček pro kolegy, pro Zdendu Lichnovskýho a pro Jena. Dáváme si tady Jadu Heart, Overmono a hlavně Vivl. Kluci, až tyhle věci budou hrát někde naživo, taky musíte vidět a slyšet.

J.D. Hart jsou opravdu zvláštní ukáze, zní to jako někdo, kdo má hrozně rád Joy Division a Radiohead a zároveň třeba nějaký jako elektronický základy britské scény jako Underworld a tak, a všechno se to v nich míchá a všechno to zní moc dobře naživo. A i když poprvé v životě vystupovali v nekompletní sestavě bez zpěvačky, tak byli dobrý. Overmono vystupovali kompletní a byli skvělí. A za mě pořád, i když byli vlastně jako jeden z headlinerů festivalu, tak sahali tak po pás skvělým, skromným a roztomilým Weevil, který uměli být roztomilý a dojemný a zároveň potom jako vytasit tesáky a házet neuvěřitelný bangery, který hlavně ohlašovali jako, že to jsou jejich nejnovější songy, třeba ještě jako nevydaný, takže mějte je v hledáčku, protože Weevil budou

0: Reklama Rádia 1.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle to byly Dive, teď jsou tady další věci s věnováním, tentokrát pro Mirku, s přáním dobrýho rána, naše Together We Stand od Mida, tak se máte na co těšit, snad se vám u toho bude stávat dobře všem a potom si dáme The Algiers nový, který na labelu Jalapeno vydali skvělou věc, která se jmenuje Resistance a potom si dáme The Drums, It Didn't Matter a pokud chcete vidět, co jsme si hráli po Vivo, tak to byly taky novinky. Přešaltoval jsem na kytary na chvíli, Dive a ještě předtím Slow Pulp. Jména, který vám tady hrnu s radostí vždycky, když vydají něco nového. Na co se můžete těšit? Ještě třeba na novýho Bonoba nebo Mount Kimby. Taky vyšla nová Groove Armáda.

0: were sacred. My time was sacred.
1: Together we stand.
0: The property I owned was sacred.
2: Together we stand. Věc, která byla hrozně tak nějak jako důležitá za lockdownu, tehdy taky to nějak jako vyšla. Tam stavě se na labelu Ed Banger od Mida a do dneška za mě patří za to nejzajímavější, co na tomhle tom vydavatelství vychází. A teď už se dáváme The Algiers Resistance a z labelu Chlapeño a potom se přesuneme na Abysmo, kde The Drums vydali It Didn't Matter.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
3: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta Jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jste Drums, je 8 hodin a 1 minuta, kdo vstává až teď, přeje dobrý ráno Tadeáš od mikrofonu a teď už se rozeznívá ten slibovaný Bonobo Always on your side. Ve spolupráci je ještě Joe Crooks, vyšlo na mým libovaným Ninja Tunu a jestli mám ještě nějaký label srovnatelně rád, tak je to Warp a tam vydává zase další velký jméno Mount Kimby. Jomox se jmenuje nový single, který uslyšíte za chvíli.

Vzpomínám si, že mi bylo takových 15, 16 a že jsem tehdy strávil celý léto s jedním CDčkem od Groove Armády. Myslím, že se jmenovalo Vertigo. Mělo takový černobílej obal, anebo jsem ho měl jenom okopírovaný a vůbec černobílej nebyl. Ta vzpomínka už tak jasná není, ale ta hudba mě tehdy úplně rozstřelila. Já se vás rozstřelí jejich nový single Body Action, který vyšel před pár dny, to nevím, ale tady ho máte v každém případě.

0: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
1: silver coat. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení,

si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

8 hodin a 23 minut, vy posloucháte teď ještě jednu, už poslední reminiscenci na proběhlý festival Popmese Logic 1000 a ve spolupráci s Kučkou, to můžete znát třeba i od Fluma z jeho posledního velkého alba, a All In For You se to jmenovalo. A jak se jmenuje následující track, který už teďka jde, I Am Lazy, I Admit, od Salome, yeah.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Easy Street mají na svědomí Queens of the Stone Age. Teďka jsme přišaltovali zase na kytary na nějakou chvíli a tak si dáme rovnou The Strokes, Liar's Remorse a potom Jaw Dropped a Split Lip. Všechny skladby, které jsem odehrál od 6 zhruba do 7:30, tak už teďka najdete na webu Rádia 1 v rubrice Tracklisty pod jménem Tadeáš Háger a dělám na tom, aby tam byly už napsaný všechny, za chvilku už to tam bude komplet, takže pokud některá z těch novinek se vám zarala do osrdí, tak si

Jaw Dropped a Split Lip už vám teď hraje na Rádiu 1 a pokud jsme teď byli u kytar, tak se zase na chviličku přehoupneme směrem k nějakým elektroničtějším zvukům, co třeba takový Crafty Cuts nebo FKA Twigs, to by šlo, že jo? Tak poslechněte si ještě tyhle ty catery a pár reklam a už budeme zase elektronický. Posloucháte Rádio 1.

0: No.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz? Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Reklama na Radio 1.

Nádherná věc od PJ Harvey, Voyager. A po ní ode mě uslyšíte ještě dvě, Django Django a Cameos a od Dinosaur Junior Several Got Away. A to už bude všechno. Pak to tady po mně převezme Bejplen a já se přidám k vám posluchačům a budu si užívat její trojhodinovku až do 12 hodin tady bude řádit. Tak se mějte krásně, za 14 dní se tady na vás opět těší naslyšenou Tadeáš Háger. Pěkný pátek, pěkný víkend, pěkný zbytek prázdnin. Ahoj.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Reklama na Radio 1.
5: Ah,

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, da, tam.
2: 2:09 hodině vás po Tadeášovi od mikrofonu Rádia 1 velmi zdraví Ellen. Přeju vám krásné páteční ráno a příjemný poslech, jako vždy vyplouváme na naší 3-hodinovou plavbu

0: It says, Jack, go in peace and love, but for God's sake, kid, and I stay off the drugs. And this is the gospel, according to some deadbeat. That's crazy. That is such
1: crazy. How you doing there, bro?
2: Yeah, bro,
1: right. Hey, I love that jackaboy.
2: Ain't it, mate? Ain't it?
1: I love that jackaboy.
3: Dobré ráno, posloucháte Rádio 1, dozněl nám Barry Can't Swim, jeho 3 roky staré album Willie Land a skladba Deadbeat Gospel, Barry Can't Swim a Some Deadbeat. No a předtím to byl návrat do roku 1992 se Stereo MCs a skladbou Step It Up. Teď si dáme nějakou novinku. Podíváme se na teď vyšlé EP 14. srpna na labelu XL Recording od Everything is Recorded. Dáme si Cut Off Your Nose z tohohle 4-trackového EP, úvodní skladbu.

0: scratch your face.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Reklama na Radio 1.

My jsme si tuhle skladbu hráli v remixu od Om Unit, předtím Odessa a deska z roku 2022, album The Last Goodbye a společná věc z The Knox, Love Letter. A před námi je album MC-ho DRS, 3 roky stará deska, Space Cadet, a my si z něj dáme společnou věc Emily, Rachel a Mindstate s názvem Desire.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
2: Právě mu to došlo. Zrovna v téhle chvíli si uvědomuje, že život už nikdy nebude jako dřív. Jeho dcera je pryč. Jeho život, jejich život, jaký znal, skončil.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

dvě novinky, respektive jedna už dozněla, jedna z ní. Tohle je hudebník Chelu Garcia z Ibici, který patří k té mladší generaci elektronických hudebníků. Fúzuje house, minimal, techno s dotekem jazzu. My si hrajeme jeho společnou věc s Frankem Botou, Guy on Fire. Vyšlo teď 14. srpna na labelu Bedrock. No a jeho zálibu v jazzu má společnou i s předcházejícím hudebníkem, kterým byl Christian Promer, který je americký DJ, producent, ale taky bubeník s jazzovou průpravou. My jsme si hráli z jeho teď vyšlého EP Trying Times, který vyšel na labelu, vyšlo na labelu Compost. Hráli jsme si skladbu Trying Times v Krakazat remixu. No a dáme si Christiana Promera ještě jednou. Vrátíme se v čase k kompilační řadě Future Sound of Jazz, konkrétně k volume 11 z roku 2007 a dáme si drum rhythm od Coop v drum lesson mixu Christiana Promera.

0: No a tohle je další novinka, to od australské elektronické hudebnice Logic 1000. Logic 1000 featuring Jam City a kousek s názvem Jersey. Za chviličku si taky dáme nějakou domácí záležitost. Bude to Bloom a Movies.
1: Reklama Rádia 1.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Reklama na Radio 1.

A to na pátek 21. srpna. Smutné to datum českých dějin. My si dáme jeho část kulturního servisu s festivaly, galeriemi a programem Rádia 1.

Začínáme festivaly. Festival na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Rodinný divadelní festival na Švestkovém dvoře. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Galerie Pražský hrad, obrazárna Pražského hradu, stálá expozice obrazů. Galerie Středočeského kraje František Bílek v Chýnově. Národní galerie Praha, Veletržní palác. Národní galerie Praha, 230 let. Dox Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Dům u kamenného zvonu, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichl, dědictví krve. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo, bude. Veletržní palác, Tusculum, další města, místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Rudolfínum Datas, The Data and the Sovereign. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Studio Prona v Lounech, Human Nature. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver. Novoměstská radnice, magická olejomalba. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová, Barbora Maté, Home Sweet Home. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes z Forest Drive West a deskou Apparitions, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

Album Noise od Archive vyšlo před neuvěřitelnými 22 lety a pořád zní takhle skvěle. My jsme si z něj hráli skladbu Fuck You. Předtím naopak novinka, a to od bostonské party Dead Poets Society, a to byla single, teď vyšlý s názvem Cold. No a teď z trochu jiného soudku, ale taky novinka, 13. srpna na labelu Hospital vyšlý single Crash and Burn, silná skvadra P-Money, Viney, Fred V a Doctor a Crash and Burn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Mami, víš, co je tohle?
7: Sanitka?
6: Ano.
7: A víš, kdy sanitka houká?
6: Když nikomu jede na pomoc.
7: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s Pražskou záchrankou.
8: Přijďte poznat práci Pražské záchranky zblízka.
9: Čekají vás záchranářské speciály,
8: moderní sanitky,
9: ukázky první pomoci
8: a program pro celou rodinu.
9: Den s Pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
8: Vstup zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.

0: 10 hodin a 34 minut posloucháte Rádio 1. Pomalinko nám doznívají Underworld a skladba Ova Nova. Vrátili jsme se do roku 2016, kde se Barbara We Face a Shining Future. No a předtím naopak novinka, a to novinka od Extraveld. Hamburský dvoučlenný projekt Arne Schaffhausen a Wayne Rabe, a já jich teď vyšli kousek s názvem How Much Is The Kish. No a předtím ještě taky vlastně aktuální album od Lane 8, to je Daniel Goldstein, americký elektronický hudebník. My jsme si z té desky hráli spolupráci se Sultan and Shepard a Sad Happy ve skladbě Disappear.
1: CD Nonstop. Londýnský producent Joe Baker aka Forest Drive West tvoří už od polovičky minulé dekády hypnotickou směs junglu i technobeatů. Jeho debutové album Apparitions vyšlo v roce 2018 pro label Liberty Sound a my se ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

krásná věc od Overmono s názvem Walk Through Water. Overmono featuring Saint Panther a tahle věc se objevila na jejich albu Good Lies v roce 2023. Předtím další z novinek, respektive dvě novinky, jednak Overtone a kousek s názvem Time, Overtone featuring Sofia Thea. No a ještě předtím Nala a Warning, obě věci vyšly teď v srpnu. No a do třetice si dáme ještě jednu srpnovou novinku, a to Nuage a All Time Is Now, kousek, který vyšel 14. srpna na labelu Memory Pattern.

found content. Everything

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Kulturní léto Radio 1. Melting off your
1: silver. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
8: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1 a bohužel jsme se přehoupli už do poslední hodinky mého vysílání. 11 hodin a 14 minut dozněli nám Wolf Alice. Vrátili jsme se o nějakých 9 let zpátky k albu Visions of Life se skladbou Formidable Cool. No a já jsem vám před jednou reklamou nestihla říct, co nám znělo. Začali jsme s Orbital a Zolou Jesus a skladbou New Friends. No, vrátili jsme se do roku 2012 k jejich albu Vonky. Potom to byl Iggy Pop a Lust for Life v The Prodigy remixu. No a potom Kneecap a Subfocus No Comment. Teď si dáme Depeche Mode a Leave in Silence ve Filter Club mixu.

Roy Benkini, který si říká Rebuke, se slabostí pro devadesátkový rave. Tohle je jeho loňská deska World of Era a spolupráce se švédskou zpěvačkou Karin Park ve skladbě Teardrops.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličeji pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

A po Jody Wisternoffovi si dáme Christopha Dubého, který si říká Kry, kanadský elektronický hudebník z Quebecu. Od něj si dáme kousek s názvem Losing My Mind, Kry a Jess McCormack, ale nejdřív Calm Still.

část druhá kulturního servisu na dnešní den ohlašuje, že se s vámi za chvilku budu loučit, ale pojďme se ještě podívat na co se v pátek 21. srpna, kdy svátek mají Johany, všechno nejlepší nabízí v rámci koncertu a tančíren filmu a taky si připomeneme program Rádia 1, koncerty a tančírny Groove Bar v 21.30 Dmitry u Bukanýra ve 23, DJs Pavel Bydlo, Cubic a Kobe, Jazz Dog 21 hodin, Free Balkan Quintet, Rock Café ve 20 hodin, Fugu, Fuchs 2 v 17 hodin, Open Air, Bearded Legend, Dušan Vlk a Cringe Prince. Filmy Edison Film Hub v 19 hodin, Čika Čeka v 21 hodin, Konec Oak Street. Kinopilotů v 18.45 Budapešť, ve 20.30 Tichá přítelkyně. Letní kino Dlabačov v 21 hodin, Zítra vstanu a opařím se čajem. Kino Dlabačov v 18.30, přísahám, že za to nemůžu. Ve 20.30 Wellness Weekend. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, dnes s Forest Drive West a Disco Apparitions, ve 20 hodin Shaker, ve 22 hodin Reggae Club.

0: 11 hodin na 50 minut a já se s vámi pro dnešek musím rozloučit. Doznívá nám Emika, My Heart Bleeds Melody. Vrátili jsme se k její desce Dry. Předtím naopak teď srpnový release na labelu Erase Tapes, a to Rival Consoles a In a Trance ve Schwefeld Gelb remixu. No a do konce hodiny ještě tady připravená Kaya Tempest a Freedom 25 a Baba Stills a OK Kaya, Uroboros. Všechno už je na webu, v playlistech. No a chtělo by se mi říct za chviličku, ale nevím, za jak velkou chviličku tady bude Josef. Zatím tady bude znít něco z jeho novinek připravených a Josef zaseklý někde na cestě, tak snad se tím zásekem probojuje v nějaké dohledné době. Já vám přeju krásný víkend, budu se na vás moc těšit zase příští týden v pátek. Díky za vzkazy, díky za poslech, loučí se Alan, ahoj. Já vlastně ještě bych vás ráda pozvala, protože do té doby se s vámi neuslyším, tak pokud chodíváte nebo jste ještě nebyli, ale chtěli byste přijít na naše večírky s Gadžem do kampusu Hybernská, tak další edice bude už tuto středu 26. opět ve složení Gadžo, já se skvělým saxofonistem Richem FD a skvělý romský kytarista, jehož jméno si teď nevybavuju, ale určitě vás třeba pozve ještě Martina, až tu bude. Tak ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Skonto na byte.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Krásné odpoledne po Elence vám přeje od mikrofonu Rádia 1 Josef Sedloní. Dnes výjimečně místo Douglase si užijeme 3 hodinky. Mé poslední vlastně v tuhle chvíli srpnové na Rádiu 1, pak odjíždím na zaslouženou, také už konečně dovolenou a uslyšíme se až v úterý toho 8. září, kdy už všichni budete pěkně v procesu. Každopádně tohle, co nám doznělo, by DJ Poolboy, jeho novinka ze značky Anjuna Explorations, chleba New Romance, která vyšla teďka minulý týden. Každopádně předtím také skvělý 505, který uvidíme 24. září také v Praze. Tuhle tu novou italskou dvojici z Berlína, která udělala výborné album a z něho právě tato ta spolupráce s zpěvačkou Lamia Something Dies. Předtím také Fluke v remixu od Daniela Averyho a na úvod Abracadabra. Tato ta partička značky Melodic z manchesterského tohle indie labelu. Každopádně máme 12 hodin a teďka 19 minut.
1: Reklama Rádia 1.
2: No halo, Franku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
3: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Reklama na Radio 1.

Tak to byla ukázka už z nového EPčka Codename, které vydal společně americký producent Fred Maca Matthew Peña, kterého jsme si představili už pořadu intro před pár měsíci, no minulý rok to bylo možná už zpěvačka, skladatelka, producentka Sia, vlastně jménem Chelsea Wong, na značce Alpha Pup vyšlo tohleto jejich osmiskobové dílko a to byla ukázka právě 888. No a tohle už je ale zase producent ze St. Petersburgu, který se říká New Age. Minulý měsíc vydal nové EP na značce Modern Pattern a teď přidal tuhletu zcela novou věc v pátek, minulý týden, All Time Is Now. 12 hodin 27 minut, no playlist taky za chviličku na stránkách Rádia 1.

find

Tak to bylo už welské duo z Británie, který si říká Over Mono. Vydali Jirka své konečně druhé album Pure Devotion. Objevala se tam i ta starší věc, podle mě jedna z nejlepších na desce Jam a Lingo Over Now. To byla dvojice bratrská Ed a Tom Russell a Over Mono. No a to už je z Hitparády rád jedna novinka od zpěvačky V s klapou Wisdom Tooth. Příjemná věcička v 12 hodin 35 minut na Rádio 1. Vy můžete čeknout už novinky nasazené také v Hitparádě, které včera pro vás vybral Jerry. A to samozřejmě na stránce Rádio 1, kde už také věsím playlist.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
2: Vzpomínky na ty vraždy nejsou tak jasný jako ty ostatní vzpomínky, než jsem je zabil. Ty vzpomínky nejdou po pořadě. Byl jsem v takovém rauši.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Francouzské duo Illo chystá nové album Lucent, které by se mělo objevit na podzim, a to na značce Network. To byl další single, který nám uvolnili, tentokrát se zpěvačkou Dava Salfaty, skladba Besides Everything. No a od tohletoho dua, které žilo dokonce projektu Illo, který žil v Praze před dekádou, teď už míříme za tímhletím také hudebníkem, který se proslal hlavně kapele Simian Mobile Disco. Hudebník James Ellis Ford se navrátil teďka po 3 letech novým albem, tentokrát na značce Domino, když ten debut jeho solový vyšel před 3 lety na značce Warp. No a tohle už je ukázka z jeho nové desky Lost in Another World. Třeba People Just Don't Know. 12 hodin 44 minuty. Vy posloucháte rádio na příjemný poslech až do 15. hodiny a přeje ze Vselování.

0: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
1: silver. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Simon Green a Cabo Nobo chystá na nás nové album také na podzim pod názvem Migration, dal by už jeho další single Always on Your Side, tentokrát ve spolupráci se zpěvačkou Joy Crooks. Taková oldschoolovka retro záležitost, uvidíme, jaké bude celé album od Bonoba, ale tohle už je ukázka z nové desky Slow Magica, který vydal teďka, myslím, že v srpnu právě tohleto nové album Emotion Engine, které předcházelo spoustu singlů na značce Seeking Blue, spolupráci třeba s Beacon School, či také Kenneth Takanami. Tohle už je spolupráce s Yutaka Hirasaka. Krásná věc Hanami a Slow Magic, ten americký talent na poli elektroniky, který musím říct, na téhle desce ukazuje, jak může dělat výboje do různých stylů, třeba i takových drum and bassových rytmů. Slow Magic.

0: jedno.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

that I love the Lord. Or that I love any physical being.

0: Tady Fesok obej. I think that's wonderful.
1: Tolik Boards of Canada, jejich věcička Father and Son, kterou jsem vám nasazoval na začátku minulého měsíce také do hitparády Rád jedna. Jsem rád, že tam stále najdu na předních pozicích. Jinak doporučuji výbornou desku Inferno od tohle skotského legendárního elektronického IDM dua. Před námi ale také duo z Kanady, tentokrát více na poli takové popovější elektroniky a dream elektroniky Ghostly Kisses. Vy jste měli možnost vidět oproti tomu Boards of Canada naživo v Praze. A to tenkrát to bylo, myslím, že NOD Roxy. Teď mají na svém kontě od pátku minulého týdne nové album Across the Pond. A to už ukázka s názvem Band. Máme 13 hodin, 13 minut, za chvíličku také kulturní servis na Radu 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak je tady pravidelný kulturní servis na Rádiu 1, ta repríza od 10. hodiny, tentokrát ve 13 hodin, která nabídne festivaly, galerie a samozřejmě i program Rádia 1. Vězte, že dnes je pátek 21.8., kdy si připomínáme také invazi Rusů v roce 68. Každopádně dnes má svátek ale Johana, takže Johankám všechno nej. No a my můžeme se podívat na zajímavé festivaly, které nás čekají dnešní den. Tak festival Na ulici v Plzni probíhá, tento multižánrový festival v prostorách Depo 2015. Brno Art Open Festival, to je festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Dále můžete navštívit rodinný divadelní festival na Švestkovém dvoře. No a třeba také probíhá už festival Letní Letná. Tenhle ten mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. No a Landscape Festival, tenhle ten multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Tentokrát najdete v Hradci Králové. Teď už Galerie Pražský hrad, obrazárna Pražského hradu vás zve na stálou expozici obrazů. Galerie Středočeského kraje vystavuje Františka Bílka v Chýnově. Národní galerie Praha, Veletržní palác, tam můžete zajít na výstavu NGP 230 let. V Doxu vystavuje Radka Bodževič pod názvem Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, tam můžete vidět výstavu Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo výstavu Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rokafé můžete přijít na výstavu kolektiv autorů Wall of Hope. No a Kunsthalle Praha přichystalo výstavu Williama Kentridge s názvem The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, tam můžete zajít na výstavu Napravená křivda, příběhy sbírky Štefana Hellera. No a umělecko-průmyslové muzeum v Praze, tam můžete zavítat na výstavu Vita Aternis, výstava o restaurování. Meat Factory vás zve na výstavu do galerie Kostka, a to na Juliuse Reichla a jeho dědictví krve. No a Osmička Humpolec galerie vás zve na Presence Perfect výstavu Otisk času v současné keramice. Pak je tady také výstava Pavla Holečka Neokosmos, tu můžete navštívit v Trutnově, galerii EP01. No a Arto galerie v Uhelném Mlýně přichystalo výstavu Timo Bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, tam probíhá bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech přichystala výstavu Martina Janíčka Zvukové projekty. Do galerie Rudolfinu vás můžu pozvat na výstavu Datas, The Data and the Souvenir. V kole 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. No a studio Prona v Lounech, tam můžete zhlédnout výstavu Human Nature. The Chemistry Gallery, tak tam můžete zavítat na výstavu umělců Tomáše Jeteli, Tomáše Němce, Václava Misaře a to pod názvem Jole de Weaver. Městská, novoměstská radnice v Praze přichystala výstavu Magická olejomalba. No a poslední nabídka do galerie C12, tam vystavuje Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté pod názvem Home Sweet Home. Tolik kulturní servis na Rádiu 1. Samozřejmě vy můžete zůstat věrní poslechu Rádiu 1. Vězte, že do 15. hodiny vám přeje dnes výjimečně místo Daga příjemný poslech Josef Sedloň. Pak už se můžete těšit také od 15. hodiny Jiřího Štefla. V 18 hodin pak už to bude knižní servis, 18.10 Vintage Cool s Ivo Pospíšilem, alias DJ Ivo. V 19 hodin pak už CD Nonstop. Dnes jsem pro vás vybral debut projektu z Británie Forest Drive West s názvem Apparitions, značky Liberty Sound z roku 2018. No a od 20 hodin pak už je tady přichystaný Shaker s Michalem Pařískem a o 22 hodin Reggae Club s Kájou. Tak, tolik dnešní výhled na Rádiu 1. Příjemný poslech, jak jsem řekl, až do 15. hodiny vám přeje Josef Sedloň. My už jdeme opět za muzikou a jinak doplním playlist, najdete na stránce Rádia 1.

Tolik americká partička Exciter, jejich novinka, teďka také z minulého týdne značky Spirit Goth, to je ta příjemná věc I Am What The Dog Brought In. No ale my se podíváme za další americkou partičkou Howdy, která vydala v pátek před týdnem své další nové album Big World, tentokrát na značce Arts and Crafts, a říkají si Howdy. My jsme si tohleto duo už představili také v profilovém pořadu Intro před několika lety a tohle je nová deska Big World v ukázce JJ. Jinak máme 13 hodin, 14 minut a playlist nejdete na stránce Rádia 1. Tohle jsou Howdy.

Tohle byla Ruby Wood, tato členka také samozřejmě souboru Submotion Orchestra. Jejich tentokrát však solový počin, který vydala pod názvem No Rain, No Flowers, tohleto EP naznace First Word, tato ukázka On My Mind. No a tohle už je Jordan Rakey, další soulová záležitost, tentokrát z chystaného disky Safe Place to be Wild.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Japonský producent Akusuju Fukushima, jo, nádherná věc s názvem Mayoi. Novinka, která vyšla minulý ještě měsíc. No a tohle už je zcela nový také single od projektu Hadady Fong Angst, který jsem vám představil v neděli v novinkách Low Key Wild. Vydařená věc s názvem King's Death.

CD Nonstop. Londýnský producent Joe Baker aka Forest Drive West tvoří už od polovičky minulé dekády hypnotickou směs junglu i technobeatů. Jeho debutové album Apparitions vyšlo v roce 2018 pro label Liberty Sound a my se ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Paul Valentin a jeho EPčko Of Sand, které vyšlo ještě na samém konci minulého měsíce na značce Finest Year a tato věc Alvau, kterou jsme si tady hráli v úterý v originále, tentokrát už v remixu DJ Koceho. A jinak doplním, že hlas doplnila Liv Liza Freeze. 13 hodin 35 minut a vy najdete také playlist doplněný na stránce Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

Tak to byla ukázka z značky Shogun Audio, parádní věcička od Paula and Bryson, která tam vyšla teďka ještě také s koncem, úplně samým konci července, Where Did You Go featuring zpěvačka Dria. Mezitím teďka už v pátek před týdnem se objevila už pátá série právě s dramami své série značky Shogun Audio Point of Origin Volume 5. My si dáme určitě brzy také tu kompilaci Point of Origin Volume 3 do CD Nonstopu, myslím, že za 14 dní. Teď už ale pojďme za touhletou dvojicí, ve které hraje Prim, bubeník, dříve Go Go Penguin, teď už je bubeník z Mammal Hands, Rob Turner. Ten manchesterský tandem duo Elf Traps se navrací po půl roce tohletou novinkou Harp E, která vyšla také před týdnem na značce Atlas Forge. 13 hodin 42 minut posloucháte Rádio 1. Playlist také doplňuji na stránky Rádio 1. No, my jsme zhruba v půlce mého působení dnes, místo i Daga, který uslyšíte příští úterý místo mě. Po 15. hodině. Teď už Elf Traps. Harp E.

Tak tohle bylo francouzsko-americké duo, které vydalo teďka na značce Blue Note, tuhle tu sympatickou desku. Domi and JD Beck si říkají, a je to právě hudebnice, zpěvačka Domi a multiinstrumentalista JD Beck ze Spojených států. Jejich druhý album Who Asked, které už vydala právě tato newyorská legendární jazzová značka Blue Note, drží krok s dobou. Každopádně to byla ukázka Head Enough, no a my už se teďka podíváme také za touhletou vydařenou spoluprací projektu Acid Poly a Stimming, která se vydařila, vyšla teďka také minulý týden na tentokrát značce. To bylo All is Acid, vtipný název. Každopádně Acid Poly a Stimming, tohleto německé duo z třeskabové kolekce Grossenwellen v titulní ukázce už teďka na rádiu 1 v 13 hodin 51 minut.

0: Americké duo Beacon je zpět na své už, myslím, že páté desce How Dry as Cinder, kterou vydali opět na značce Apparent Movement teďka před pár týdny a ukázka Close Your Eyes. Vy posloucháte Rádio 1, 13 hodin 59 minut. Kompletní playlist také na stránkách.
1: Reklama Rádia 1.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
9: Sanitka?
8: Ano.
9: A víš, kdy sanitka houká?
8: Když nikomu jede na pomoc.
9: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
10: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
11: Čekají vás záchranářské speciály,
10: moderní sanitky,
11: ukázky první pomoci
10: a program pro celou rodinu.
11: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
10: Vstup zdarma.
11: Více na praha.eu.
12: Reklama na Rádio 1.

Ten downtempo projekt, který už jste viděli párkrát v Praze, Arms and Sleepers, má nové album Sentimentalism a výborná zpráva je, že ho uvidíte také zhruba za měsíc v Praze 29. září v Cargo Gallery, a to společně s další paletou umělců, třeba Blockhead nebo Proletter. Každopádně těšme se opět na Arms and Sleepers, tohle je ukázka Everything's I've Never Done. Každopádně tohle už je ukázka zase z chystané desky producentky původně z Austrálie, žijící už v Evropě, v Británii, Logic 1000. Vy jste viděli v DJ setu na festivalu Popmese. Příjemný sound tam nabídla. Tohle už je ukázka nového singlu Jersey featuring Gem City z chystané desky Confirmation. Logic 1000, 14 hodin 4 minuty na Rádiu 1.

Silvan Esso a tato americká dvojice novince Concrete Glen, kde si také vysampli trošku Sigur Rós a tato věc z konce minulého měsíce už také nasazená v hitparádě Rádia mezi novinkami. No a tohle je úplná nová věc od kapely Star Cleaner Reunion, rovněž americký objev na poli takové shoegaze a krautrock muziky ve stylu kapel počátku 90. let, jako byly třeba Stereolab nebo My Bloody Valentine. Lane Lay on Plastic Moment, druhý single z chystané desky Umbrella, Star Cleaner Union.

0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

Slovenská velká naděje, aspoň podle mě Meulau, kterou ocenili ostatní na cenách Radioheads. Letos její novinka ještě z letoška před prázdninami vydaná s Pánovou. Ostatní už má nový single Panic. Teď ale už za tuhle americkou také talentovanou hudebnicí

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Reklama na Radio 1.

Art School Girlfriend, ta welská producentka, myslím, že na svém novém albu Lean On dokázala, že umí dělat nádherný takový dream popový zvuk. Ostatně budete se muset opět naživo přesvědčit, věřím, příští rok, protože už jsem potvrdil na festival Spektakuláre na 1. dubna do Paláce Akropolis. Takže se těšme, to byla ukázka Hope More Hopeless. Každopádně tohle už se sám zeznívá Everything is Recorded, projekt ze značky XO Recordings.

No, musím říct, že jsem chtěl pustit tuhle skladbu, že by to nedalo. Jsem to tady odklik špatně a říkám ne. Tohle měla být ta věc, kterou jsem chtěl pustit po Art School Girlfriend od Everything is Recorded. Sýpička Katovojo, No, zprávě ukázka One

Tolik domácí do Jan Brandt a Katarina a novinka You and Me. Sympatická věc teďka po delší odmlce, kdy tvoří zase novou muziku. No a tohle už je také ukázka ještě výborné věci ze značky Anjuna Deep Exploration. Tentokrát Kalku a skladba 24 na Rádiu 1. 14 hodin 38 minut a playlist kompletní na stránce.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn.
2: Přechází chodbu, když v tom rázem zastaví. Zdá se, že od záchodu do obýváku vede pěšinka z krve. V domě je ticho.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Jason Chunkaka No Such Thing a jeho novinka LX Raid featuring Daito Manatabe. Tenhle ten single vyšel ještě na sklonku minulého měsíce července na značce Time a Table. No ale jeho vlastně kolega, se kterým ostatně vytvořil i loni výborný projekt Versus GT Jagreen, ten se má k světu. Tohle je už jeho další single Presence, chystané desky jeho, která bude mít název JG, nebo je ty iniciály Jagreen, JG, a tohle je další singlovka ze značky Lucky Me, kde deska má být po prázdninách. Skala Presence. 14:47, můj čas se tady pomaličku chýlí ke konci, máme před sebou posledních 4 věci, včetně Jagreena, a pak už tady je také na vás nachystaný Jirka Štefl.

joint.

0: joint rigs.
1: Tak to byl Pam Amsterdam, kteří vydali, myslím, že album už, a tohle je jich zcela nový teďka, takový dvojsingl, spolupráce také s Nick Cinderem a Leron Thomasem, lokální věc téhleté takové elektronicko-hipopové partičky ze značky Death Press, ukázka Discover Band Rules. Tak, tohle už je Peter Gall, hudebník, který už má na svém kontě desku třeba na mnichovské značce Compost Records, tohle tom mnichovském downtempo legendárním labelu z 90. let. Chystá tam album Drum Seeds, které vyjde po prázdninách, které si také představím, až se vrátím z Dovči hned v neděli v novinkách toho 7. září. A tohle zatím předsazený single Glow. Pak si dáme ještě projekt Memorial, objev Olafora Arnoldsena, jeho značce Opia Community. No a za chvíličku už také Jirka Štefo.

0: Tak tohle už byla ukázka z nového objevu právě značky Olaf & Arnold se opět Community, projekt Memorial a ukázka Dawn z tohle EP, kde se objevala i tahle spolupráce právě s Olafem Arnoldsem v téhle titulní skladbě, ale jinak doplním, že vy ho uvidíte už také jako jedno z potvrzených umělců příští rok opět v Praze na závěr festivalu Spektakuláre v Hibernii. Tolik ode mě vše, teď už předávám vše zde Jirkovi a mějte se krásně, uslyším se za více než 14 dní.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Reklama na Radio 1.

co nejpříjemnější poslech Rády 1 přeji Pojoskovi Sedloněvej. Moje jméno je Jiří Štefl. Následující 3 hodiny budou mé hudební režie, tak doufám, že vám sednou. Ať jste kde jste a ať děláte.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
3: Před chvilkou domácí Meta Monday, Afterlife na úvod. Velmi zajímavá spolupráce Adama Freelanda s Duncanem Forbesem, tentokrát ve tracku Stop Fighting. Už jsem vám tady tuto spolupráci představoval před týdnem, dával jsem jejich Transhuman. No teď už se nabízí Idlewood, ukázka z desky Neon Dust.

0: jedno.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jinýho se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jiný nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
1: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
0: To nechceme.
1: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
0: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí

zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

počítač vrní a ty ho zapneš, abys něco objevil. Porno je fajn, jenom pak není tolik času na lásku. Láska je fajn, jen co pak nechce pracovat. Práce je fajn, jenom pak není tolik času na děti.

tak jak zrna, co v kombajnu odplev odletěla. Oddělujem city od těla a čekáme tu sami, každej ve svý posteli.

dozněli Hm, kteří se také objeví v rámci kulturního léta ve festivalu Folková Lipnice. V rámci kulturního léta se taky dneska v rámci mé směny můžete zasoutěžit, pokusit se o štěstí. Tady už Young Gods, Blackwater. Posloucháte Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

To byly Florence and the Machine s písní Witch Dance. Tady už nabízíme Dead Poets Society. Cold.

0: oblíbená soutěž v rámci kulturního léta na Rádiu 1 je zde. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Ida de Young, Letos Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě a program najdete společně s více informacemi na folkovalipnice.cz. V tuto chvíli na Rádiu 1 můžete za jednu včasnou správnou odpověď získat dvě vstupenky na Folkovou Lipnici, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu o vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou bezdrátovou myš od Connected, voucher v hodnotě 500 korun na nákup v obchodě Beorigo a 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun a pobyt je v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Telefonní číslo sem do studia je 210 323 919 a otázka na dnešní den je následující. Právě teď zní Letos Monikou a svou čerstvou desku na festivalu právě představí oni. Zajímá mě, jak se jejich toto letošní album jmenuje. Buď se jmenuje stejně jako píseň, která teď hraje, Odovzdaj sami, nebo se jmenuje Cítit to všetko naraz, a nebo se jmenuje Atlas ptáků. Já teď aktivuji telefon, už to máme prvního volajícího, tak vzhůru do toho. Hola, hola, Rádio 1, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, tady Petr, je to Ačko, Odovzdaj sami.
0: A není to tak. Tak příště.
1: Není.
0: Příště.
1: Dobrá,
0: měj se. Hezký, hezký víkend, ahoj. Ahoj. Tak zkusíme po druhé. Hola, hola, Rádio 1.
2: Ahoj, tady Janek, já myslím, že to je to Cčko, ten Atlas.
0: A není to Atlas ptáků, tak ten třetí, pokud vydržel od začátku, to tak to má jednoduché. Měj se hezky, hezký víkend, ahoj. Takže by tady do třetice, hola hola, Rádio 1.
3: Ahoj, ahoj, tady Michal.
0: Ahoj Michale.
3: Já zkusím cítit to všechno naraz.
0: A je to tak? Slavně jsi zvítězil, všechny jmenované ceny jsou tvé, tak vydrž na drátě, blahopřeju a užij si Folkovou Lipnici.
3: Tak jo, super.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.

Letos s Monikou nám doznělo. V rámci kulturního léta jsme úspěšně odsoutěžili s Folkovou Lipnicí a tady už formace 505, která se představí v paláci Akropolis ve čtvrtek 24. září. 505, Wasted Time.

0: Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
9: Way Down We Go Tour 2027.
8: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: London City, DJ Crush, Boy Ed get crushed, you know, Chuss, 45, Boss! Ring them, warn them, Bomba Plan, tell them.
12: Ukázka z nové desky od DJ Crushe, z desky, kterou osobně přijede mistr DJ Crush představit do Lucerna Music Baru 25.10. DJ Crush a společně s ním Rico Dan, Warn Them.
11: Boy, I get me mad now.

Jordan Rakey a novinka Promise. Následuje letošní deska od Tori Amos In Times of Dragons, píseň Blue Lotus.

Starší Alvik na Rádiu 1, track s názvem Fluid. Ještě předtím novinka od formace Jungle. Dostala název Where Are You Now a před kulturním servisem stihneme kapelu Current Joyce.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1. Dnes je 21. srpna léta páně 2026. Všechno nejlepší k svátku všem Johanám. A nezapomínejme. Koncerty a tančírny v Groove Baru dneska ve 21.30 zahraje Dmitry, u Bukaníra ve 23 hodin DJové Pavel Bydlo, Cubic a Kobe. V Jazz Doku od 21 hodin Free Balkan Quintet. V Rock Café od 20 hodin Fugu a ve Fuchsu 2 už od 17 hodin Open Air, Bearded Legend, Dušan Vlk a Cringe Prince. Filmová pozvánka zve nejprve do prostoru Edison Film Hub od 19 hodin snímek Čika Čeka a v 21 hodin konec Oak Street. V kině Pilotů od 18.45 Budapešť a ve 20.30 Tichá přítelkyně. Letní kino Dlapačov v 21 hodin film Zítra vstanu a opařím se čajem. A v kině Dlapačov od 18.30 Přísahám, že za to nemůžu a ve 20.30 kyně Dlabačov Wellness Weekend. Na Rádiu 1 od 18.00 knižní servis, v 18.10 pořad Vintage Cool, v 19 hodin pro vás Josef Sedloň připravil v rámci dnešního pořadu CD Nonstop desku od Forest Drive West a deska se jmenuje Apparitions. Od 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club Rádio 1. Moje jméno je Jiří Štafl, budu tu s vámi do 6. hodiny večerní.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Reklama na Radio 1.

To byly Suede z jejich poslední velké desky. Vyšla loni, dostala název Antidepressants a vybral jsem pro vás tentokrát píseň Criminal Ways. Dnes si představíme novinky na naší velké hitparádě.

Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit pět nových kousků hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Karibu. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Blond Redhead, jedna z pěti novinek na Hitparádě Rádia 1, jejich čerstvé EP Blood Spilled. Teď už nabízím duo z Oaklandu, říkají si Abracadabra. Ukázka z jejich šestitrackového EPčka.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Soon. Teplo z whisky se mu rozlévá hrudníkem. Jediná věc, která mu poskytuje nějaké zdání úlevy. Jenže on a manželka potřebují něco nového. Něco vzrušujícího. A potřebují to hned.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Eterem přes Radio 1 zněli Kaiser Chiefs, You Want History. Tady už je ta dubová vzpomínka Fever Corporation, Stargazer.

0: Rádia 1.
1: Chcete zažít pravý saigonský street food s hudbou a poznat další zajímavosti z Asie? 22. srpna se na Pankráci koná 11. ročník asijského festivalu Asie vzdálená a blízká. Gastrostánky, workshopy a bohatý hudební a taneční program. Těšit se můžete například na K-pop Random Dance. Asie vzdálená a blízká, 22. srpna, Centrální park Pankrác, Praha 4.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Reklama na Radio 1.

před chvilkou zněl na Rádiu 1. Mark Lanegan, jeho Floor of the Ocean. Tady už kapala s bizarním názvem King Gizzard and the Lizard Wizard. Těšit se můžete na K-Tempest

0: Potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Reklama na Radio 1.

nabízíme Digitalism a Planet Rhythm, ukázka z jejich letošní desky Optimism.

CD Nonstop. Londýnský producent Joe Baker aka Forest Drive West tvoří už od polovičky minulé dekády hypnotickou směs junglu i technobeatů. Jeho debutové album Apparitions vyšlo v roce 2018 pro label Liberty Sound a my se ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Likely je z písní So Happy I Could Die. Posloucháte Rádio 1. Dále jsem pro vás a přichystal Wednesday, jejich Pick Up That Knife. Pak se dozvíte, pokud už to nevíte, co je nového na Velké sedmě.

Květa a hostující Past v písni Třesila. Jedna z novinek na hitparádě Velká sedma. Československé to hitparádě Rádio 1. A s celkem 39 tracků, které jsem pro vás dneska nachystal, už zní předposlední Wife a

už tady čas na rozloučku. Úplně na závěr. LA Priest. Rayon. Mějte se blaze. Pokud se budete chtít vyladit zase příští pátek, budu tu pro vás na Rádiu 1 mezi 3. odpoledne 6. večer. Tak zdar a sílu.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.
9: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. Dnešní recenze internetového literárního časopisu e-literatura se budou věnovat dvěma psychologickým thrillerům. Nejprve mezinárodní bestseller japonského youtubera, spisovatele a příležitostně i hudebníka, který vytrvale skrývá identitu. Říká si Uketsu a česky vyšel jeho román Divné obrázky, který pro e-literaturu recenzoval Pavel Mandis. Autor v ní používá ilustrace a nákresy jako stopy k odhalení zločinu a jeho pachatele. Uketsu pracuje s hlavní čtveřicí obrázků v několika časoprostorových rovinách. Nejprve zvídavý student a milovník různých záhad objeví zprvu nenápadný internetový blog, který ovšem končí posledním dramaticky vyhlížejícím záznamem, k němuž jsou připojeny snímky pěti kreseb. Ve druhé kapitole učitelka ve školce zkoumá obrázek svého žáčka, který nakreslil sebe s matkou vedle domu, v jehož horním patře se nachází mrak či kouř. Třetí kapitola se točí kolem podezřele neumělé kresby krajiny od profesora kreslení, který byl zavražděn a tento náčrtek byl u něj nalezen. A hlavní obrázek, který se prolíná celou knihou, zachycuje usměvavou holčičku vedle rodinného domku a strom, kde hnízdí pták. Různé postavy amatérských pátračů se snaží tyto výjevy analyzovat, vyčíst tajené anebo podvědomé poselství, které skrývají. Všelijak je skládají, otáčejí, porovnávají, zkoumají, zda bylo něco vymazáno nebo překresleno. A postupně se doberou nějakého překvapivého zjištění, které ovšem samo o sobě k vyřešení záhady nestačí. K tomu dojde po dramatickém závěru druhé kapitoly, až na konci kapitoly třetí, kdy se propojí různé případy nakonec celkem 5 vražd, které všechny spáchal jediný pachatel. Poslední kapitola pak rekapituluje vrahův život a jeho v kriminálním žánru poměrně neobvyklou ochranitelskou motivaci. Proces pátrání skrze obrázky je rozhodně zajímavý a nápaditý, zpestřený různými cestami, jak kreslená tajemství rozluštit, i různými motivacemi kreslířů. Spát a napětí posiluje také velké množství postav, z jejichž perspektiv příběh sledujeme. A pochopitelně ne všichni jsou spolehlivými vypravěči. Častokrát něco zamlčují či vyloženě tají, přičemž u keců jejich výpovědi konstruuje natolik zručně, že to odhalíme až ve chvíli, kdy to autor dovolí nebo přímo potřebuje. Je to důmyslné a neotřelé. Jen jako detektivka kniha funguje pouze z části, zejména proto, že vrahovi vše hraje až příliš do karet. Dosti často mu pomáhá náhoda či málo pravděpodobná shoda okolností, že oběti mu podléhají příliš snadno až odevzdaně a že policie je nápadně neschopná a její forenzní metody jako by se zastavily někdy před 100 lety. I tak je to ale v současné detektivní produkci docela osvěžující čtení. A tak uzavírá Pavel Mandis svou recenzi knihy Divné obrázky pro časopis e-literatura. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Druhou knihou v našem dnešním výběru je román české spisovatelky Ludmily Svozilové Zvrácenost, který pro e-literaturu recenzoval Boris Hocker. Ten předesílá, že Svozilová patří v současnosti k nejzajímavějším domácím autorkám hororového žánru, k němuž se blíží i tato kniha. Hrůza přitom vyvěrá nejen ze střetu s bestiálním vrahem dětí, ale i z propracované psychologie hlavní hrdinky, která žije jen pro pomstu. Padesátnice Helena se protlouká po co nejlevnějších ubytovnách, navštěvuje zašlé smíchovské hospody a snaží se nějak vytěsnit, že kdysi měla dceru Valérii, kterou zavraždil její kamarád Rosťa. Krásný andílek, který jistě jen nedopatřením a ze zvědavosti stáhl zaživa z kůže kočku a jednoho dne prostě přešel k hodnotnější kořisti. Zatímco Marii se zhroutil život, on skončil v pasťáku, odkud vyšel v 19 letech s čistým trestním rejstříkem a zmizel. Jenže teď na něj Helena náhodou narazila znovu. Z andílka je pohledný chlap s dobrou prací a podezřele pravidelným denním rytmem. Matka, v níž se znovu probouzí vzpomínky na mrtvou dceru a výčitky svědomí, začne muže sledovat, odstěhuje se za ním do malého městečka, kde si mezi Prahou a Berounem, nastoupí na místní poštu a plánuje. Chce jen spravedlnost, tu starozákonní. A je jí jedno, co to bude ji nebo kohokoliv v jejím okolí stát. Svozilová si po hororovém románu Ante Portas odpustila takřka veškeré nadpřirozené motivy. Ten jediný, přízraky zavražděných dětí, které Helena vidí, je vysvětlitelný jejím psychickým stavem. A o to víc se soustředí na osobitou zrůdnost obou protivníků. Jejichž zkažený a roztříštěný morální kompas se odráží i v práci s prostředím. Málo kdo umí navodit atmosféru olepených, zapáchajících pajzlů pochybné úrovně, vybydlených oblastí a plesnivějících ubytoven plných zjevů lemtajících krabičák lépe, než právě Svozilová. Zároveň je ale na její Heleně i cosi podivně melancholického. Ať už jsou to drobné rituály, jimiž se snaží udržet si vzpomínky na Valérii, nebo výprava na Blešák, kde doufá najít zbraň, ale je tam konfrontována s tím, jak se poklady, které kdysi byly něčí pýchou, stávají nepotřebnými věcmi. Helena se hrabe zpět do lidské společnosti a snaží se získat prostředky a schopnosti, které by jí pomohly při střetu s o generaci mladším a fyzicky silnějším protivníkem. cíleně se proměňuje v predátora, v práci i v sousedství nasazuje mimikry, aby se dostala blíž k cíli. Využívá strachu sousedky i potřeb místních bezdomovců, aby získala informace nebo zasadila dílčí údery. A opakovaně zamítá možnosti nechat vše vyřešit policii. Svozilová má také až perverzně přesný cit pro znepokojivá prohlášení, která v kontextu jejich příběhů nabývají doslova obludných rozměrů, jako například konstatování, že slepice jsou kanibalky. Prostý vesnický jazyk náhle bobtná chorobnými významy. I díky tomu je zvrácenost knihou, která se čtenářům dostane pod kůži. A takto uzavírá Boris Hocker svou recenzi knihy Ludmily Svozilové pro časopis iLiteratura. A to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
10: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
11: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
12: Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Ivo.

0: U Hany, moc mi to nejde. Žádný spěch, miláčku, když je láska pomalá, jako rtuť vstoupá. Judy London's album Make Love to Me, skladba Go Slow, 1957. Americká krasavice, herečka, zpěvačka 40. a 60. let. Natočila přes 30 jazzových a popových alb, spanilé vážení. Nyní Sonny Knight má problém, skladba Bad Officer 1953. Autor nejtrpší knihy o tom, jak rock'n'roll vznikl a v co se proměnil. Den, kdy zemřela hudba. Po něm stejný rok jednosinglová Thelma Baxter se skladbou Popa Stopa. Následuje bubeník, herec, rozhlasový DJ s dost krutým koncem. Bob Crane, skladba Team from Get Smart 1966. Další zázrak jednoho hitu, který uslyšíte. Saxofonista a zpěvák Robert Parker, skladba Barefooting 1966. A nakonec krasavice, co zpívala za James Brownem, se kterým také měla dceru Venišu, Yvonne Fair a skladba I Found You 1962.
1: Boy, with the bebop glasses and the suede shoes, come here.

Albach královna si dělá, co chce. Má Bohemian Loop a její varianta písně Twist and Shout 1967.

0: Lintičku mají DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
3: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Lintičku mají DJ Ivo.

Budoucí královna Salsy Celia Cruz už v roce 1956 zakoketovala s rock'n'rollem. Skladba Rock and Roll Rumba. Nyní zábava z francouzského soudku. Z hudební filmové komedie Anna s Annou Karinou, Serge Gainsbourgem, Marianne Faithfull. Skladba od Serge Gainsbourga Násilný jed, to je láska. Po něm Charlotte Lessie, stejný rok, se skladbou, která způsobila rozruch a byla stažena z rozhlasového vysílání. Dívky jsou zrozeny k milování. A zpěvačka herečka Annie Phillips zpívá Vždycky mi to říkali. 1965.

Po Jingle jsme lehce přibrousili mužská ega. Be Willy and Pals, skladba We're Gonna Dance 1964, The Reckles, Nobody's Guy 1965 a dozněl Kenny Land se skladbou Rip It Off Potato Chip 1962. Kultovní hvězda, která natočila desítky alb, utržela miliony dolarů a tvrdohlavě si dělala, co chtěla. Psychedelický kovboj se svislým knírkem pornohvězdy vrátil svůj největší hit do původního záměru a zaspíval ho sám, čímž změnil význam celé písně z manifestu ženské nezávislosti na cynický monolog osamělého kovboje. Lee Hazelwood, These Boots So Made For Walking, 1966, a vy se za týden berte, ať tu nejsem sám.

0: of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all going to be arrested.
1: Cha-cha-cha, Vintage Cool by DJ Evo.
2: Reklama Rádia 1.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Reklama na Radio 1.

0: Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.
2: CD non-stop. Je tu pátek 19. hodina a je tu s tím také poslední CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, jak je zvykem s elektronickým albem, a dnes padl výběr na experimentálního britského producenta Forest Drive West, který bude znít v jeho debutové desce Apparitions z roku 2018, která vyšla na netce Livity Sound, tomhletom britském bassovém experimentálním vydavatelství, který založil v Bristolu producent Peverlist. Každopádně my si připojenáme tohodle britského producenta vlastním jménem Joe Baker v souvislosti s jeho zcela novou návratovou deskou Mantis 9020, kterou vydal teďka v červnu před prázdninama na značce Delsin Records. Forest Drive West je pseudonymem, jak jsem řekl, tohodle britského matadora elektronické hudby z východního Londýna jménem Joe Baker. Objevil se na elektronické scéně už na počátku tohodle milénia. Už jako teenager, kdy ještě asi pobýval v Brightonu, pravidelně navštěvoval junglové kluby a více než 10 let bral hudební produkci čistě jako osobní hobby a skládal skladby pouze do šuplíku. Kolem roku 2013 vytváří s Kenneth Scottem producentské duo Moniker, v rámci něhož také začali vydávat produkci na pomezí deep tech houseové muziky. Ten však zásadní zlom přišel před zhruba dekádou, v polovice minulé dekády, kdy v roce 2016 se vydává na solovou dráhu a právě na bristolské značce Peverlista, sublabelu značce Nos Itiville, což je pospátku Livity Sound, vydává svůj první solový 12-palec názvem System, který nabídl dvě delší kompozice okolo 8 až 10 minut na poli techno muziky. No a na podzim ještě téhož roku přichází jeho stylově odlišné EP Jungle Crack s drum and bassovými rytmy, čtyřkabový počin, který vydal na nické značce Rapture London v říjnu roku 2016. Ten následující rok pak najdete v jeho diskografii další EPčka jako Persistence of Memory na značce Hidden Hawaii a pak i také dva 12-palce pro právě label Livity Sound, tentokrát pro kořenovou značku. To byly 12-palce Jinx Scanner a Static Escape. No a právě na tomhletom vydavatelství z Bristolu se objevuje i tohleto jeho debutové album, které dneska uslyšíte, deska Apparitions, která nabídla tentokrát nejenom junglový rytmy, ale více experimentální zvuk. Nabízí takový ucelený pohled na ten jeho různorodý styl, který je mixem dubtechna, ambientních textur i minimalistických polyrytmů. No a tohle album, musím říct, získalo velký ohlas také u kritiky, hlavně na platformě Resident Advisor. Deska Apparitions nabízí celkově 8 nahrávek, které za chviličku také uslyšíte. No a ten týž rok ještě doplním, se objevují také Senot EP na značce Epian Sound a také pak i další EPčko, tentokrát více v junglových rytmech pro značku Rapture London s názvem Set Free. Po 12 palci Blue 05 pro značku Witties z roku 2019 se pak ozývá třemi EP v roce 2020. Forest Drive West se objevuje na značce poprvé Echo Chord s EP Parallel Space a pak i také EPčkem Mantis pro značku Delsin a poprvé také i na značce RNS, prestižním belgickém labelu, s dalším EPčkem s názvem Terminus, které se pohybuje na hraně industriálního techna a UK bass music i drum and bassových rytmů. Následující rok pak přidává Forest Drive West EPčko They Live na značce Midgar, které mu vychází i pak EP remixu s předělávkami třeba od Vata Igarashiho, projektu Felix K nebo Pessimist, a zároveň v roce 2021 přidává další EP pro značku Livity Sound s názvem Dualism. Vy jste právě tyhle ty tři EPčka ze značky Livity Sound už slyšeli dříve v pořadu CD Nonstop. My si můžeme doplnit, že najdete Forest Drive Westa i na značce z Michova experimentální label Alien Tape s EPčkem Creeper z roku 2022, ale pak se objevuje také ve splitkách pro značku Exit Records s D-Bridgem, či opět na značce Rapture London se splitkem s Coco Bryce. No a na značku Livity Sound se navrátil naposledy Forest Drive West ve spolupráci s Azu Tavalin. To bylo EP Fluids in Motion z roku 2024, čtyřskalbový, opět minimalisticko-dubtechno-počin s ambientními prvky. V loňském roce pak najdete opět další EPčko na značce Alien Tape s názvem Masking, čtyřskalbový počin, který je v spolupráci s T-Flexem, titulní nahrávce, a loni se třeba také objevil i remix Forest Drive Westa pro projekt Naturalism. Samozřejmě těch ale remixů má na svém kontě spousta, mimo jiné třeba pro Apple Blima, Felix Cage, projekt Priory, či opět Azu Tavalin. No a jak jsem řekl, letos před prázdninama v červnu se objevilo po 8leté odmlce jeho druhé teprve studiové album s názvem Mantis 1920, byli Mantis 1920, a to pro holandský technolabel Dalsin Records. Tohleto propracované album na pomezí ambientu, minimalistického downtempa i zlámaných technobeatů. Teď už tenhle ten producent z východního Londýna, Joe Baker aka Forest Drive West, na svém debutu z roku 2018 desce Apparitions pro značku Levity Sound, a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

you know.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
3: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Reklama na Radio 1.

Shaker 143, pátek večer, Strašnická divočina, Michal Pařízek, ahoj, vítejte v království nevyrovnaného vkusu, dneska pojedeme super rychle, protože vzhledem k festivalu nejsou vůbec kapacity, ale vynechávat díl samozřejmě nebudeme, to se prostě nedělá. Nedostal styl na začátek spolupracovník Artura Rasla, ukázka z nově vydané retrospektivy poměrně neznámých věcí, zajímavé, musím říct, teď už kademňáme, jaký G nebo Buraka, som systém.

Agile Experiments, projekt londýnského multiinstrumentalisty Davea De Rose a teď už ukázka z nového alba The Dirty Column z Manchesteru. Album se jmenuje Renaissance. Čekali jsme dlouho, dostali jsme asi o dost víc. První deska po víc než 15 letech a je to teda fakt krásný.

I lose my course.

Šimona Havelky neboli Bear Cloud vychází právě dneska. Určitě zkuste, tohle se nádherně povedlo. Je to docela fascinující sledovat tu cestu od prvních nahrávek až takhle dál. Uvidíme, kam ho to zavede. První hodina končí s neunavitelným Adrianem Youngem. Tohle už je asi čtvrtá deska letos. Nechápu vůbec, tentokrát zdvojící Joyce a Tutti Morenovi. Krásný.

0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: How to say shaker in Chinese? 摇动器

hodina dnešního Shakeru nezačala s nikým jiným než s Fetter Dog. Letos v létě jsem je viděl dvakrát, pokaždé to byla velká zábava. Nové album na spadnutí, brzy také pořádný text ve Full Moonu, tahle parta si to rozhodně zaslouží. Pěkný večer, ahoj ještě jednou, Michal Pařízek, Shaker a teď už Čech Wobble a Tianky, kteří se vrátili ke kořenům a výsledkem je moc pěkná kolekce Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook, Rain.

Dneska vyšlo také nové album The Cramps, což je zajímavá informace v mnoha ohledech. Gravis Grave je dokonce vůbec tím prvním albem, které The Cramps nahráli, a stalo se to v roce 77 za dohledu producenta Alexe Chiltona. A téměř 50 let jim tahle deska ležela v krabici v garáži. Nechápu. Alchymie. A teď zase Alchymie, a tentokrát ze Slovenska.

0: Zagaza.
1: A teď to trochu sklidníme, přichází další docela nečekaná věc, třetí díl session Pentimento v podání trumpetisty a producenta Johna Hazla a jeho spolupracovníků. Celá deska v říjnu, taky posmrtná věc, definitivně shaken materiál. Stále jsme tady s Rádiem 1, zavřete oči a

Krásná věc, teď už přichází poslední blok Zina a Slick & Bobby a jejich společný cover skladby Jechermo se v původně od Mulatu a Statkého určitě poznáte, pak třeba Maria Nut nebo Paile Entero. This is not

jsme definitivně na konci, příště až zase začátkem září. Nakonec si dáme ještě jednou do Dirty Column album Renascent. Fakt na to upozorňuji. Krásný večer. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a letadílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Mami, víš, co je tohle?
7: Sanitka?
6: Ano.
7: A víš, kdy sanitka houká?
6: Když nikomu jede na pomoc.
7: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
8: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
9: Čekají vás záchranářské speciály,
8: moderní sanitky,
9: ukázky první pomoci
8: a program pro celou rodinu.
9: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
8: Vstup zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.
11: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

ty žovka, tak už jsem tohle to dlouho nedělal takhle ze studia. No jo, v každém případě, dámy a pánové, přeju vám krásný zbytek pátečního večera, protože na všech pozitivních vibracích Rádia 1, a to ať digitálních nebo analogových, právě teď začíná další Reggae Club Rádia 1, který má shodou okolností číslo 1467. Já jsem DJ Kája a mám vás rád a mám rád taky Uprising Festival, který proběhne příští víkend v Bratislavě, a já tam po x letech, teda když vynechám tu dobu covidovou, tak tam nebudu a moc mě to mrzí, protože ten program bude skvělý. Dnešní vysílání se bude skládat z části interpretu, protože třeba DJ jsem tam nezařazoval, od kterých jsem vyhrabal nějaký ty skladby nebo písničky, které mám. Takže následující dvě hodiny se můžete těšit na to, co pak o příštím víkendu uslyšíte v Bratislavě naživo. Takže vám přeju ničím nerušený poslech, a to ani ne mýma řečma mezi písničkama. Jak jsem koukal na program festivalu, tak se začíná v pátek už kolem 14:00, to tam bude Aaron Mitu dělat dancehallový workshop asi do 16:00 a mezi prvníma tam vystoupí taky slovenská hiphopová kapela Amo. A když máme ten reggae klub, tak já jsem si na úvod připravil jejich společnou skladbu s Polemikem, která se ku podivu jmenuje Spolu. Takže vám ještě jednou přeju ničím nerušený poslech.

No a v pátek odpoledne taktéž tuším, že AMO začínají někdy v, jestli se nepletu, v 14:30 a o hodinu později na, ty budou na hlavní stage a na arena stage od 15:30 vystoupí Švihadlo. Posloucháte Reggae Klub Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

0: nemůžu to pochopit!
1: No a tohle to už je spolupráce Petra Hartwiga a Bingy Manny, ovšem hlavní hvězdou jsou Hainun Rockers, který taktéž vystoupí na Uprisingu, to vám musí být jasný, a bude to na Dub Club stage, což by mohlo být podle zvuku taky jasný, a sice od 4:30.

0: Posloucháte Reggae Club Rádia 1. Dneska je věnován pozvánce na festival Uprising, který proběhne o příštím víkendu, tedy v pátek a v sobotu v Bratislavě na Zlatých pieskoch. No a dalším účinkujícím na tomhle festivalu bude takřka domácí kapela, tedy Medial Banana.
1: Yo, Medial Banana alongside Vibe Production! Yeah!

jsou ten bubble bass, rolujem purple haze, oblaky dymu mi dá nohu splynu, mic on my lips, dnes budem hrýst.

Dalšími účinkujícími na uprisingu budou Generation, teďka si úplně nejsem jistý, mám pocit, že jsou z Rakouska, jestli se nepletu.

Nejvíc mě mrzí to, že neuvidím některý moje oblíbený umělce, například dvojici Omega Nebula, která loni zazářila na Uprisingu, takže se vůbec nedivím, že se tam letos vrací znova. A doporučuji všem, kdo tam budou, aby si tohle nenechali ujíst. Mimochodem, Uprising bude mít letos 8 stagí a Omega Nebula budou na tý druhý.

A tohle to už jsou Dub Incorporation, moje oblíbená kapela z Francie, která taktéž, a myslím si, že už několikrát byla na Uprisingu.

No a protože Dub ENC se mě taky líbí, tak si dáme ještě jednu písničku. Break the Silence doplnil s touhle francouzskou kapelou i Kabaka Pyramid. Break the Silence.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, který je dneska věnovaný pozvánce na Uprising Festival, který proběhne příští týden nebo respektive příští víkend v Bratislavě. No a francouzskou delegaci podpoří i veterán Jokorbo a já vám pouštím skladbičku, která se jmenuje Abracadabra a která vznikla ve spolupráci s Coco Jamin Production.

Jo Corbo je známý svými rucovými skladbami, ale tenhle ten dancehall mu taky sluší velice pěkně. No a na Dub Club stage bude dalším účinkujícím v páteční, zatím co vám hraju, to jsem možná ještě neřekl, teď vám hraju ty účinkující, který vystoupí v pátek. No a dalším účinkujícím bude Airy Vibrations Dub Station.

Ta zpěvná němčina, teda to je super od Bones MCO. A teď si dáme ještě jedné Revibrations a doufám, že to bude bez němčiny. To byl vtip samozřejmě.

No a určitě jste poznali, že se jedná o pozitivně vibrační kulturní servis, který teďka bude následovat. No a na Malý Jamajce v Havířově teďka probíhá velká akce Reggae Noc. Už to začalo v 5 hodin odpoledne a minimálně to bude do 10 lidí, takže teda do 11, tak jsem chtěl říct. Reggae Klub Rádia 1 právě posloucháte, no a přeskočím rovnou do příštího pátku, kdy proběhne v Bratislavě na Zlatých pěskoch, respektive začne festival Uprising, který bude trvat až do nedělního rána. Pokud by se vám nechtělo do Bratislavy, tak a máte to blíž do jižních Čech, tak v kempu Mláka proběhne tradiční festival Muffin a v sobotu 29. ve 4.20 začne odpoledne, no to mě zajímalo, proč zrovna v tomhle čase, to nechápu. Takže v koupališti a kempu Chvaleč proběhne první ročník festivalu Chvalečská raketa, kde se objeví kapely jako Global Predictors, což je nový projekt Michala Šepse. Budou tam Uragan, Andrew a Reggae Orthodox. Přijede Karel Babuliak s Babuletem, s Buboletem, pardon, Kalonji Sound, a bude to velice, myslím, zajímavá akce. Kdybych já nebyl mrzákem, tak bych se tam měl podívat taky, i když asi bych radši možná byl na uprisingu. No, stane se, hold. Letos je to fakt pro mě velice divný léto, protože jsem nebyl vůbec na žádném festivalu a nebudu to, což je úplně šílený. Teďka ještě skočím do září, v pátek 4. září 100 zvířat v Kafe 44 v Chomutově a v kempu Rohanov proběhne od pátku do neděle, což je ve Vacově, taková ta tradiční party Summer Reggae Roots Session. Budou tam Young Selectas, Original Kumbash Sound, Untitled Dub Family, Shadow Player, Sativa. To bude hezká akce na Šumavě, si myslím, to bude skvělý. No a 4. září proběhne další Reggae Klub Rádia 1. Ještě připomenu, že v sobotu 5. září ve Fuchsu 2 bude Melting Pot Sound Clash a setkají se tam anebo zabojují Conscious Soldiers z Olomouce a Fire Sound z Německa. No já vám řeknu, že kdysi jsem ty kleše miloval, ale nějak od té doby, co jsem ten poslední, kterýho jsme se účastnili, vyhrál, tak už nějak nemám chuť klešovat a ani mě to kormoc nebaví, ale když to někoho baví, proč ne? No a snad ještě poslední informace, v sobotu 12. září v dobrém místě Ujezdec, což je u Uherského Brodu, proběhne Forest Fest, kdy kapela Reggae oslaví 20 let svého působení. Původně tam měli hrát v tom původním termínu, který byl zrušen kvůli šílenému počasí Jojo Bendi, ale Richard Tesařík je v nemocnici a já mu tímto nadálku teda přeju, ať se pro Bůh uzdraví, protože já mám toho člověka rád už skoro 50 let, no, je to hrozný. A tak to je, myslím, z pozitivně vibračního kulturního servisu všechno a my se můžeme vrátit zpátky na Uprising Festival. Jak jsem říkal, o příštím víkendu od pátku do neděle 8 stagí, hrozně velice zajímavý line-up a já vybírám jenom některý lidi a i tak mě to bude trvat 2 hodiny. Nebo respektive teď už jenom hodinu, protože hodinu už jsem odehrál. No a já myslím, že můžeme začít dalším vystupujícím, kterým bude Kongo Naty, takže teďka myslím trošilinku změníme styl. Posloucháte Reggae Klub Rádia 1 s pořadovým číslem 1467, já jsem DJ Kája a mám vás rád a všechny vás zvu na Uprising.

No a zatímco Kongo Naty bude hvězdou večerního programu, tak o páteční odpolední program se postará i Ronald Weedman společně s DJem Sample Lee a já vám pustím od něj písničku High Talk, na který se podílí i Pokémon a Lucky Forward je producentem, předpokládám.

No a když už jsem u těch slovenských interpretů, tak na Uprisingu samozřejmě vystoupí i tradiční Rida Radar.

No a co mě na letošním uprisingu taky hodně mrzí, že se nepotkám s mými východňárskými kamarády, který tam vystoupí. Doufám, že se budou mít dobře. Akustika. Jo, pardon, to jsem přeskočil. Teďka nás čeká ještě Horseman a za doprovodu Reggae Roast a Natty Kambla nám dá Blood and Fire Medley. A pak bude akustika. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kaja a mám vás rád.

0: Ako sa má.
1: A tohle to už je ta slíbená akustika.
0: Si ja som tu sám.
1: Takže zdravím Pala a všechny ostatní.

jediná reggae kapela, kterou znám, kde se hraje i na lesní roh. Kdysi dávno byl společným členem skupiny Akustika je N3O, tentokrát, a to jsme se přesunuli už do sobotního programu, vystoupí samostatně, jak už nakonec dělá posledních pár let. Fajný den. A to všechno bude v sobotu na Uprisingu. A já tam bohužel nebudu.

No a po N3O vystoupí na Jame Levovej stage. Kdo to tam bude? No přece Concrete Safari.

No a jen co skončí Concrete Safari, tak na té samé stage, neboli v jame Levovej, se objeví i Riha a já mám tady pro vás písničku, která se jmenuje Chillin' Me Softly. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

Pokud se podíváte na webovou stránku Rádia 1 nebo na facebookovou událost dnešního reggae klubu, který má pořadový číslo 1467, tak tam najdete tracklist dnešního vysílání. No a dalším účinkujícím na uprisingu bude trojice Nevereš, tedy Kokoman, doktorka Ria Messenger.

0: Já doufám, že se Karimu podaří překonat tu jeho hroznou nemoc a budou pokračovat pořád dál a dál. Mimochodem jsem se před chvílí dozvěděl, že Concrete Safari a Riha tam zpívají a zahrají společnou skladbu, tak se máte na co těšit. No a teď už se dostáváme k dalším účinkujícím, který bych hrozně rád viděl a bohužel letos neuvidím, a to bude Scaramucci za doprovodu Manu Digitala, což je takovej skvělý člověk, který, když vidím, co on všechno dokáže s těma jeho mašinkama, tak já jsem z toho úplně hotovej.
1: Manu! Yo, Manu! Medea! Jaga yo!

No a to se pozvolna dostáváme k těm hlavním hvězdám sobotního večera. Tou první bude Hampers Sativa. Well, in come the unconquerable. Jo, Uprising Festival, kdyby tak byl v Praze. When the lioness roar, no dog bark, kick it off.

Hempress Sativa odstartuje na hlavní stage sobotní večerní program. Myslím, že začíná už v 17:30 a hned po ní bude nastupovat Tikenja Fakoly. A Paolo Baldini udělal společný song těchhle z těch dvou umělců, tak zatímco Concrete Safari a Riha, to vím, že dají něco dohromady, jestli dá Hempress Sativa a Tikenja Fakoly, to netuším. A tady je jejich skladba Rastaman A Chant. No a protože do ní mluvím, tak si to dáme od začátku. Pool Up Selecta.

Dnešní vysílání Reggae klubu Rádia 1 je věnováno festivalu Uprising, který proběhne příští víkend od pátku do neděle na Zlatých pěskoch v Bratislavě. Dá se tam dojet tramvají z centra. Je to skvělé místo na festival. A ještě se tam dá koupat, doufám, že i počasí bude skvělý. A teď už nás čeká Forola, což je nejnovější single Tikken Jaffa Coleho za doprovodu Carlinose Browna a vyšlo to 24. července, kdyby vás to zajímalo.

Já jsem vynechal z letošního programu takový ty věci typu pankáči a drum and bass a doprovodný program. Je toho tam strašně moc, jak jsem říkal, 8 stagí, tam si musí každý vybrat, jo. To prostě Uprising je super festival a kdybych mohl, tak bych tam hned vyrazil, ale ono s těma berlema za A nemůžu řídit auto ještě a za B, co bych tam, jak bych tam stál s těma berlema, ono ta endoprotéza nic moc zatím. Ale pustím vám něco trošičku zajímavějšího, než jenom tady to reggae, dub a dancehall, a to je písničky Reprezent, to byl takový vtipný oslý můstek, Orizas, což bude kubánská muzika a to určitě bude stát taky za to. Posloucháte Reggae Club?

No a úplně hlavní hvězdou sobotního reggae večera bude, protože ve písničce Who Knows ho doprovodí Chronix, ale ten tam asi nebude, předpokládá.

Doufám, že to cítíte přibližně stejně jako já. Je tady poslední písnička dnešního reggae klubu, jmenuje se Feel It a ještě jednou protože.

Dá, to je konec, přátelé, tedy co se alespoň reggae klubu Rádia 1 o prázdninách roku 2026 týká. Pro mě to je hrozně zvláštní léto, protože jsem z toho 5 týdnů strávil v nemocnicích, což mělo ovšem taky výhodu, protože jsem vychytal písničky ze seriálu Smrt v ráji, neboli Death in Paradise, a najdete ho na Spotify a je tam 278 písniček jsem našel. To, kdybych nebyl po těch nemocnicích, tak to bych nikdy v životě neudělal. No. V každém případě se vrátím zpátky k Uprisingu. Mají skvělou aplikaci pro mobily a kdybych si tam zakliknul všechno to, co jsem chtěl vidět, což bylo tak bajvoko 25 různých koncertů a vystoupení, tak nevím, jak bych to zvládnul s tou novou kyčlí. A doufám, že příští rok to vyjde, to už budu chodit normálně a možná se tam uvidíme třeba i na pódiu. Takže krásný zbytek prázdnin a i to i přesto, že bylo to 21. srpna, hrozný datum. Vám přeje DJ Kája a doufám, že se spolu zase někdy brzy uvidíme naživo. No a za 14 dní bude další vysílání reggae klubu. Takže mějte se, jak nejlíp umíte. One love.

0: Tohle škoda.
1: Čekaj, takhle, no, to je pravda.
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: smysl, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A má být teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako repovat. Tak já to zkusím ještě jednou.
2: Každý krok nový území.

zemí, každý večer pátek, každý ráno pondělí. A možná props nebo úsměvy, ale ty feelings nikdy.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.